0: 8 minutow do napo 7 je. Kaju Skubicy spěwał ze zdźěćacej skupinu Šumla Brum. Sym ja čas již obrawa 8 do napo 7?
1: Policja zdźi.
2: Njedaloko Kulowa su w obšudnice w utoru připonju wumenkarku zjebali. Njeznat wuda so při telefonie jako sobudževača kreditového instituta a dosta s pomocu naužaneje bajki kontowe date žone. Vo 9200 euro kriminelni senioroku tak w obšudžichu. W noce na sriedu su we Vojrecach njeznači spytali diesel z Renault transportora kradnič, to pak so im poradziło nieje, tankowe wiko z namocu vočnic so im nieje zešlachčiło, tak su neuspiešne čekli, što ište vostavo je vecna škoda we vysokosti 500 euro. Mies v utoru večer a sredu popodňu bichu paduši tež bivi vodže, popuču a tam uspěšniši oni pak nohcochu jenož diesel, ale nedom cywe auto pokradnič. Za autom marki Honda, modela Jazz, w hodnoče 5000 euro policija netko pyta. W Brieszkowie, pola Kulowa, je sredu do południa 6,5-letny ze swoim Renaultom do psa, kiž je nejapce drogu prečiju zajew, psyk so przy tym zrani. Wun bie 80-letnemu w obsedżere uczeknął. Wiecna szkoda 1500 euro. A sredu popodňu je so na S109 pola Malešec nezbožo stało. Poustalitny šofer VW-a bie smio huči na popuču, dobieše boždič, dokiež nevidžeše dživo napoludla viace dosť derje, respektívne dosť daloko, to pak za ním jeduce 61-letný Mazda šofer přepožde pytne a s plným tempom do VW-a prasne, muže so při tým lohko zraníšte, auče v obškodíšte so tak jara zadobiešte so vodvlec. Nastavicná škoda v vysokosti niečo 12 000 euro.
0: Peče do naposledných.

Cylki na sedomje, dobranje przyjemy z budyskiego studia, a w osobie też strubi nasza modzina radio Zatkula. No aj, a to smiczy so zromadnie z modostnymi wieselicz na wulki finale miestem beach volleyballowej tury, kotraż so w Miłoczycach. Potom Pundželu zakonči. No, běše to úspěšně v minulých týdnech. No, jasná, no. Můžete mi rec, na kterých staciách jste vy po puču byli? A byl něž jenož na Kobasku abo na Praženu tvárošk se dojeli. Úspěšně šako to je 20. mustvo je so za beach finále v Miłoczycach městem přizjevivo. A nětko so vulosuja štafle a pundželu, so šo započně 17 hodinách pečich, to věstče, zakitová pokála. Je Zambuka Allstars, to je mustvo a přizevené mustva su například, ja můžu jenož nekotre naličić, srbska rejonska skupina Smerdžaca, Rajtvaki například, abo Přečivo Džesa, Čpětokluč, abo Klumpaki, srbska raketa na kůždepad tež, modinský klub Miłoczyc, Štrobu efekt tež, Bobket Svojba a Miš šane plince na příklad jenož. Já s to ukážám. Celé jara se sadu. Zo bude to tež saso v úspěšné finále a stanosti tam tež vypodla. A v očilně dere meče, když nesče športovce, v očilně dere meče je tam tež postarane, zo můžete so najesť a tež dere besadovač. A připodla poladač kak modžina a trochu starša modžina sobu so nohaj při vysokým saku vuchaje. Menšina po Cibilki. Na sedomje, dobranje přeje srbski rozvoz. A kaj ste to zúčení, když nemôžete tam namiestne byť? Radio Zatkula u seba od 8 do 10 bundželu originálne přenošuje.

60 minut do napo, 8 mich je 4 minuty a nekotra sekunde za 1500 metrů. Na haj, ja nevím, štú by to od nás takhle šafnú, ale do to prošu jara hýšte 9 druhých stáciu absolovať. Šo jedné hač skočíče do pieska abo z žiaču vysoko abo libiu metač. Na haj, to sú dekatlonistča a to bieše a to dobiu so voprodže kvonič nám vulký svedžen vám přiladovať mineneju dňu ste tam pokazali, što ve Vamici navizo je titul zdobył včera potom po 1500 metrach a poslední disciplíně Leo Neugebauer. Ste ve tež sobou pohoňovali běž, běž, běž a se viděl, jak jemu opravdu moc z nohu. Hej. Jedu. A potom vicemišter Niklas Kaul a youngster Amadeus Gräber. To noch chceme zabyć. To běše vulký dekatlonowy večer. Vulký, vulký kino všitkým cjom a vutrobnú gratuláciu. A Matej ještě znose dalše informácie k tomu, zo molitež ještě raz zimač, što je so nimo toho čera ještě do vúspěchu vukulivo. No hej, a když si prajče jatla nemůžu so synč před televizor a to tam jenuješ ladač, što tam špotuce činia. Nie, to netreba, če so direktne před televizor stajč. Můžeče tež onlineové poskytky, livestreamy například vúživač, to ja tak činu, sportschau.de přes ARD a sportstudio přes ZDF. Potekým včera je druhé nímské radio a tež čelak vúsebavo, dženca sú kolegojo ARD za sonaríže, tak k ničo neskomdíče a môžete si športujce a športujce tak viec přes livestream do kapse tyknič a tohodla a nedívajce toho podľa byč. To je dobrý poskyt. K sedom inčinou do napovosemiť.

0: To by był piatk bez www z mierczynom winkom.
1: WWW. Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
2: Drude maž na wužitnu informaciju před sobou bez toho, co by to věděl. Tajku su nětko medicinarki a lékarjo univerzity z Marburga namakali, kajž tutun tydžen fachovým vozivěňu informuja. Oni zabierachu so studií ze zahorenjom půcu. To však je vo sebě z přibiraci starobu strašná korošť, na kotruž nímské opleto něče 20 do 40 tisac ľudí zemreje. Sledžorki a sledžorjo wobladachu se krejne probe a uviče z korenja, jace hač 2800 pacientov a pacientkov z klinikov po cywej Nimske. Přitem zajmovachu so za ličbu eosinofilo krej a kotrym zvisku ste tuta z uvičom korošče. Eosinofile su osebita družina bjevech krejnych bajnkov, kotre so sobu o imunostnu reakciju čeva staraja. Při tym zvěščichu zadobjachu so ľudžo, kiž maja menje hač 10 takich bajnkov na mikrolitr kreje, dvojce tak husto na intenzívnej stácii a kumšne s dychom zastarač, hač 6 viace takimi bajnkami. S tutym mieritkom nehodži so vězo za kuždo jednotlivca odbie korošče dokładne postajíč, ale z ním moža lekarjo a lekarki lepe odvážovač, štumov bieu přebytka klinice jace pomoci trebač. Takle moli so personál a resursy zamiernišo zasadžovač a zastaranje lepe planovač. Wosebje zime a gripovej sezonje, gdyž wiele ľudí ze zahorjenymi púcami do koronju přinže. Dopoznače sledžorjov a sledžorkov nie je poteki ničo, štož likovanie dospone zmieni, ale moho dživo koronjach voložeč. A to bez wilkich přijotov. Ličba eosinofilu som jenujce hižo dženca při krejnych přepytovaniach štandardne zvěšči, gdyż so z koreni klinice přiuzaja. Nie su potekim žane nowe nastroje abo metody trebne. Nietko pak dobi so to hišče do klinikových odbijev a rozsudu integrovač.
1: Wiedomosć a wunamakanki.

šěšća posta lětne ze svojim Renaultom do psa, kiž je njejapce drou prěčiju zajew, psyk so při tym zrani. Wón bě 83-letnemu łopsedźerje wučeknął. Věcna škoda 1500 euro. A srjedu popodňu je so na S109 pala Malešec njezbožo stało. Posta lětny šofer VW-a bě smír Hučina popuču, doběše boždič, dokéž nevidžeše dževou na polu dla viace dosť derje, respektivně dosť daloko. Dopak za ním jeduce 61-letny Mazda šofer přepozdže pytny a s polnym tempowom do VW-a prasny. Muže so lohko zraništaj, auče obškodžište so tak jara, so doběšte so odvlec. Nastavicna škoda niedže 12 000 euro.

Mičinu pobědl k nadživěčie, dobrané přeje Serbský rozvoz. A já so prašam, nemůžeme my so prostě s nikým veselíča. To poladám opravdu na lohko atletické mištostva ve Birminghamě. No a tam je tojšto v úspěchu so vukulivo ve minených dňách a na to tlamili hodži byč, tež, když jsou športovci, abo když mají športovci, čemnu kožu. Na nie to době potom zas nikoci na instagramových stronach so tam negativně upraječ samo rasistisce. Ovena Anzou je to například tež třetivo a tež druhých športovců. Já to prostě nerozumím. Prošu, veselče so, zo jedna medalja po druhej so do nimskeje kula šo jene štuje domoj šlepruje. To mili so veselič. A na čo mili so dženca veselič, a što je z cewa ižo so vukulivo, o tym Matej Nydom riči po přichodnej stučce. Dyš je Sani Himplova postruje slava, dvimenčenje po bydl knadževečje.

0: Augustojske udaše serskiego telewiznego magazina Bužica njedejali přepast, čo RBB Televizi více 20 minutu po jednom se zachopio. Moderator Christian Matej uvitojo vás predny raz na voži. Vynjo na historijske pasažierske voži Wilde Ilse Duce, kdaráž po nejnovšem jezdži po Bužiske jazorinje. Přišom jaselu nad novými kanálami, kterýž zvěžu povedňone brunicové jame, dopomíná moderátor na to, až věle jsou ze serskými stavy známy jo muselo před brunicu copnuť. Letzte miliardy, kterýž běže ve běgu strukturní změny do Vůžice, tyju tak serským projektam, o tom rozgráňa se na voži se s doktorom Lucom Laševským ve Serského instituta.
1: Die Lausitz, die sorbische Lausitz und das sorbische im Strukturwandel als Chance auch gesehen?
2: Ein bisschen. Eigentlich ist sie nicht sehr gut integriert in die größeren Prozesse, die hier stattfinden. Es gibt die Förderung für die. Das ist definitiv eine Chance. Das ist definitiv eine Erweiterung der Möglichkeiten, die jetzt für die sorbische Gemeinschaft existiert. Aber es fehlt schon auch noch eine Brücke zu der allgemeinen Planung und Strukturwandeldiskussion.
0: Živo Serskiego instituta převožijo magazin Bužica, kogež bi letosego 75-letnego obstaša TS Ležinske institucije. Kamera jo bila pedla, ako jo tim vedomnostnikov v Norvegske uzgenjoval situaciju tamnih menšinov. Recevednica Julija Birenkova v instituta jo bila pedla, ako so se ogledali univerzitu.
3: Vjegin zajemne tima žinca v univerzitu jo napšikvat uvijanje kurikulumu, a v tom božeme teke vjele pejeda šinca, se nažijame, až možeme vjele teke přinjas do dolnije Vůžice, a to jo žinca naš nejvážnější zamjer, si myslím.
0: Teke v skandinaviske gasu například gledajúce na ukubanie ceptarjo podobně upomínane ako v našom kraju. Kak úzko ste gornosarska a dolnosarska kultúrna scéna miastem zviezané, pokazujú sa na Vítaj festivalu pri Grabatovém kameniu blízko Nebelčíc.
4: To je taká riedna atmosféra. Mody a staršie ľuže z dolnej a gornej Vůžice přijdu gromadu. A jo, also wegen familiárna atmosféra.
5: Sorben sind Sorben, egal ob obersorbisch, niedersorbisch. Für mich ist das eine ganz selbstverständliche Sache, obwohl sie im Alltag und auch Festen eben nicht so selbstverständlich ist, gerade im sorbischen Kontext.
0: Takie typ za ulet ma Vůžica pod fachowym przeweżowaniem uzgeniuju we żywiznie w drogowańsku z czaszku, kotor już możesz wet niedawna dożywisz takie we serskiej rece. Z domuniowiednikom Jensom Martinom su byli tam na niegajsznym wyjarskim zwucowaniszczu pla Luboraza.
6: Uwijzimy jeden młody buk Fagusy Vatika. To jest nieco wysobnego dla tok, to Wesne mehr Butzen, die so bliskoci pocha David Togo Boma Buk. Do groni zasu aktesu zavožili tu vjas, pomenili s tem menim Butzen, jo bliskoci bo jeden Bukove les.
0: Magazin Vůžica vyžišo více 20 minutu po jednom v Dolnosarskej rece s nímskými podtitelami na Bramborskom kanálu televizního programa RBB.